Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Tell them music radio. Music radio.

0: Your Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Posloucháš Color.
1: Posloucháš Color.
0: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
1: Color Musicalio. Color Musicalio.
3: All right, sisters, do your

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago

0: a Maskl. Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
2: Za podpory Color Music Rádia.
3: Color Music Rádio.
4: Bylo 8 hodin. Color Music Rádio.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
6: Color Music Radio. The best music in town.

ztrát, až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti drát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí haj, haj, haj.

0: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
1: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie,

Vegana a Maskot. Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Kena a Maskot.
1: I got no regrets.
2: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
3: Za podpory Color Music Rádia.
4: Color Music Rádio.
5: Bylo 10 hodin. Color Music Rádio.

Ahoj, moji milí, zdravím vás, krásný dopoledne přeju, krátce po 10. hodině na Color Music Radio. To je samozřejmě živý vysílání, jinak repríza ve 20, to je v neděli. No taky zdravím posluchače rádií Sázava a Amerikána na zdárek. No a začíná další ACX, American Country Express. Toto je na úvod samozřejmě hodně profláklá záležitost. Jinak moc vás zdraví Martin Svátek, čus. Taky Beyoncé, Texas Hold'em, hezký poslech.

nikdy jsem na country, v nějakém country rádiu, na nějakém tomhletom kanadském nebo americkém nezaslech tuhle věc, nikdy, nepamatuju si to. Každopádně Beyoncé občas se na to vzpomenu, na tu věc. Je teda pravda, že teď, když jsem to slyšel, říkám, no, ani se nedivím, že ty country rádio to nějak nehráli. No, každopádně na úvod tedy Texas Hold'em.

No tak tohle to je samozřejmě projekt nebo grupa, která se jmenuje The Shires. Ty jsou myslím z Anglie. Tohle už je novinka, tohle je zpěvák Jacob Huckworth. Tenhle ten love song jmenuje se What Took You So Long. No tak kecal jsem do toho, tak to trošku stáhnu. Tady je Jacob.

věc, která se jmenuje What Took You So Long. No já jsem si díky tomu vzpomněl na jeden stařičký track countryovej, který se objevil i v americkém mainstreamu a měl docela úspěch i tedy v rádiích. To je rok, myslím, že 92. Tenkrát fungovala formace, jmenovala se Restless Heart. A to je ukázka, která...

nová věc, co se nový EPčko. Russell Dickerson. No teď taková zajímavá věc právě z tohohle EPčka. B-O-A-T. Tak ještě jednou Russell Dickerson.

Tak tohle to jsou The Band Perry. I was gonna love you till I'm dead. No tak ty jsem ještě nehrál podle mě v ACX, to je velká premiéra. Toto je stará věc, ale zahru vám ještě od nich starší ukázku, ta měla dost velký úspěchy, takže ještě dvakrát tady dneska zazněj The Band Perry, za chvilku jejich nová věc, ale tohleto je stará a hodně jejich úspěšná záležitost, to jsou Band Perry, jinak If I Die Young.

Keithem. Moc pěkný, tato věc, tato ten cover Baby Comeback. Původně Player a tohle je Keith Urban. Představujeme si album, který se jmenuje Flow State.

samozřejmě v první 60 těch nejhranějších pecek to není, tato ukázka. No to samozřejmě nic nebrání tomu, abyste si představili celý album Flow State. Tohle je jedna z ukázek. We Go Back. No a tohle je Keith Urban a samozřejmě Michael McDonald. A poslední věc v této hodině a taky poslední ukázka z tohoto alba Flow State se jmenuje Summer Breeze.

0: Music Radio.
1: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info WhatsApp.
3: Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Dolor Music Radio. Dolor Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman.
3: Tady je Roman.
2: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší čaje tékané.
6: Trikolora je boží. Je jedin...

Radio Color 90.7 FM. Je to tak, moji milí. Color Music Radio, Radio Sázava, Americana. Moc vás zdravím, zdraví vás Martin Svátek. Ten skvělý živák na úvod druhý vysílací hodiny, hrál se minulý týden. Velká paráda. To je Morgan Wallen. Jeho současná věc Don't We. Krásný poslech, moji milí.

No, já jsem minulý týden hrál novinku od zpěváka, který se jmenuje Corey Kent, Cigarette Smoke, Burns, tedy Cigarette Burns. Ale třeba v žebříčku těch 60 pecek se objevila tato věc. Empty Words. Tak tady je Corey Kent.

Rok 2011, album Life at Best. Úspěšná to záležitost pro Eli, Young Band. Even if it breaks your heart. Parádní věc. Tohle už je současná věc z

A třeba Ernest, ten to vidí zase jinak. What's a little rain? No tak deště už bylo docela dost. Ale skvělá věc. Tohle současný zpěvák country muziky, jmenuje se Ernest.

ještě stará věc z roku 2011. No a tady další stará záležitost, tentokrát z roku 2015. Byl skvělej Billy Carrington, It Don't Hurt Like It Used To. Velký úspěch tady pro tohohle boje.

je Mitchell Timpany. Tato ta záležitost At the End of the Bar. Teď už starý věci, teď ACX. Tohle je samozřejmě legenda country muziky Reba McEntire's.

taky už nepatří těm nejnovějším peckám. Teda starší věc Good Day for Living. Tohle skvělej Joe Nichols, tato věc mě vždycky hodně bavila. No a moji milí, to už je taky závěr dnešního ACX na Koloru v sobotu v 10, v neděli ve 20, taky na rádiích Sázava Amerikána. Moc vás zdravím a děkuju za poslech, ať je fajn, mějte krásný víkend. No, slyšíme se, jak budete chtít, samozřejmě třeba zase příští týden, moc se budu těšit.

Music Radio. The best of music in town.

0: I got no regrets.
1: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
2: Za podpory Color Music Rádia.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.

festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: a Maskl. M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

Příjemný poslech frekvence Rádia Color. Je tady čas pro sax a pravidelný pořad Saxapilu, kterou vás i dnes zdraví Vláďa Trtina. Dnes se projedeme na vlnách saxofonové muziky, ale samozřejmě zabrousíme i do let 80. a budeme si hrát převážně soul, funky music, nebude chybět smooth jazz a trocha latiny. To vše v té následující hodince Saxapilu. Tak tedy pojďme si to užít a dámy a pánové, příjemné odpoledne vám přeje Mr. Ski Wife. Dr. Groove.

Let's Do This. A příjemný smoothjazzový projekt Pete Project a legendární kytarista Paul Brown Upside Down. Teď je před námi jedna skladba, která byla natočena někdy kolem 80. let. Kapela Jonas Girls ji proslavila. Velká soulová legenda Nights Over Egypt. A v tom tentokrát v podání flétnistky Regan Whiteside. Castella, Night Over Egypt.

Funková klasika a James Brown. I got you, I feel good. To byl Joshua Redman, který si vybral velké skladby autorů, jako je Bob Dylan, Stevie Wonder nebo Prince či Beatles, ale samozřejmě i James Brown, I got you a celá deska, která nese název Timeless Tales for Changing Times, je laděna právě do geniální jazzové podoby, kterou nám právě nabídnul Mr. Joshua Redman. No a teď už dávám prostor Ernie Wattsovi, další legendě tenor saxofonu. Ernie Watts a jeho jedna z prvních nahrávek Music Prayer for a Peace. Posloucháte Color a jste v Sax Appealu.

Příjemné rytmy samby nám dopřála kapela Matt Bianco, legendární britská kapela Danny White, Mark Reilly a samozřejmě zpívačka Basha Trželevska. Teď už dáme přednost klasice a to je kapela Crusaders, kterou tvoří tenor saxofonista Wendell Felder a samozřejmě v neposlední řadě i skvělý keyboardman Joe Sample. Přidá se Styx Hooper a to je kapela Crusaders pro tuto chvíli. Klasika klasik. Mercy, mercy, mercy.

de Color. Ladíte Sex Appeal a teď jsme se podívali za slavnou kapelou ABBA, ovšem v jiném kabátě. To byl švédský trombonista, producent a skvělý muzikant Nils Lundgren a Funk Unit. Give me, give me. No a jelikož samozřejmě se převážně věnujeme saxofonové muzice, teď už se hlásí legenda legend. Good father of soul music, Mr. Grover Washington Jr. Soul Strut Strut.

My se slyšíme v pravidelných časech a to vždy na Koloru ve čtvrtek v 18 hodin, také v sobotu ve 13 a v neděli v 15 hodin. Mějte se moc krásně, poslouchejte Radio Kolor, jsme tady stále s vámi. No a pokud posloucháte Sax Appeal, tak je mi potěšení. Mějte se krásně a mějte se sexy.

0: I got no regrets.
1: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
2: Za podpory Color Music Rádia.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Color Music Radio.
5: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.

Tak to je Divo a jejich Whip It, posloucháte New Wave, další vydání tohoto hudebního pořadu, který si můžete pravidelně naladit na Core Music Rádiu a taky na Rádiu Hey, a u kterého vás vítá od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synpopu a Postpunku. Čekají vás The Corgis a Perfect Hostess, taky The Passions a Runaway. A začneme se skladbou, kterou začíná také úplně první album skupiny A Flock of Seagulls, a to je skladba Modern Love is Automatic z roku 1982. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech New Wave.

80. letech byly dvě takové hudební čarodějnice. Jedna z nich byla Len Lovitch, která dohrála se skladbou Blue Hotel, potom taky Nina Hagen a vlastně třetí do počtu, byť teda ne tak extravagantní, byla i vlastně i Kate Bush. Posloucháte New Wave, my si dáme další muziku. Kissing the Pink a Mr. Blunt vás čekají už za chvilku, stejně jako Duran Duran a Union of the Snake. To je věc z jejich třetí desky, Seven and the Red Tiger. No a jako první jsou tu Joy Division a skvělá věc, taková trochu temnější, jak už je to u Joy Division zvykem, skladba Transmission tady v New Wave.

Union of the Snake, to bude Duran Duran v New Wave, a my si dáme další hudbu 70. a 80. let z tyhu New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku. Čekají vás Haircut 100, taky celkem zapnutá kapela, která se ku podivu po letech ozvala opět a vydala teď nový single a bude vydávat novou desku, což jako takovýhle skoro už neznámých dneska kapel 80. let je docela zvláštní, ale prostě staří bardi se občas takhle po dlouhých letech nečinnosti najednou někdy objeví, vracejí a vydají třeba nějakou zajímavou novou muziku. Potom tady budou Human Week a jejich Seconds a začneme skupinou Kajagoogoo a dáme si skladbu z jejich druhé desky, už bez Limala, ale taky velice povedené desky, a to je skladba Big Apple. Taky ve své době celkem velký hit, dneska velice nehraná skladba. A tak si ji připomeneme tady v New Wave na Core Music Rádiu a Rádio Hey.

Deska Dare z roku 1981, kapela Human Week a jejich Seconds. To je skladba, která dohrála tady v New Wave a my si dáme další hudební kousky.

Austral Lose It, skoro na závěr New Wave, ale na úplný závěr jsou tu These Four Fears a Memories Fade. Loučí se Jakub Memín od Mixpultu a mikrofonu.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to. Za podpory Color Music Rádia.
2: Color Music Rádio.
3: Byly 4 hodiny. Color Music Rádio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
7: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
8: Nejprve musíš zapnout časový okno.
7: All famous.
8: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
9: I like Michael Jackson.
8: Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
10: And is she hot? This is Madonna.
8: Whitney Houston.
11: Michael Jackson is the man of the 80s.
8: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
12: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v květnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxa za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: You wanna warm up?
1: Prince se právě vyšvihl 3. května 1986 na třetí místo billboardové dvoustovky s albem Parade. Oficiálně jde o soundtrack k jeho vlastnímu černobílému snímku Under the Cherry Moon, ale ve skutečnosti je to plnohodnotná deska, která se od Purple Rain záměrně odvrací zády.
2: When I was younger, I always said that one day I was gonna play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. Hopefully that will continue.
1: Tam, kde Purple Rain hřvalo kytarami, tady vládnou žestě a smyčce. Prince pozval do studia hornisty Erika Leedse a Atlanta Blisse. Sessions přitom začaly pouhých 10 dní po konci Purple Rain Tour. Inženýrce Susan Rogers dal instrukci nesundávej pás, i když přestanu hrát. A voila. Za jediný den měl základy 4 skladeb.
2: I'm strongest in a situation where I'm surrounded by people I know. It's better that I did it that way. The music, then going down and participating there.
1: Parade se v Americe prodá víc jak 1 000 000 kusů a získá platinovou certifikaci, i když ve srovnání s Purple Rain skoro malá epizodka. Ale na některých místech evropského turné budou fanoušci doslova blokovat ulice. NME vyhlásí Prince of a Parade album roku 86, i když se původně jednalo o soundtrack ke spackanému filmu Under the Cherry Moon. Snímku, pro který celé album vzniklo a který kritici nemilosrdně smetli ze stolu.
2: I don't really consider myself a superstar. I live in a small town and I always will, because I can walk around and be me. And that's all I want to be, that's all I ever tried to be.
1: Bou už nám pustí single Kiss, který Prince původně věnoval funkové kapele Maserati. Ti ho přepracovali, přidali groove a když to Prince slyšel, vzal si ho zpátky, odstranil basu a postavil na té absenci celý hit. Warner Bros. Odmítli Kiss vydat pro příliš hubený zvuk, ale Prince si single tvrdě prosadil a zpětně se ukáže, že právě jeho radikální jednoduchost byla klíčem k úspěchu. 2 týdny na vrcholu Hot 100, zlatá deska, NME ho prohlásí singlem roku a Rolling Stone ho v roce 2021 zařadí na 85. místo nejlepších písní všech dob.
3: I think Prince is magic.
4: I've always thought Prince was magic.
3: Don't.

0: kiss.
1: Okamžitě, sežer svou píchu, dokážeš to, ukáž jim, co jsi za frajera, i když na to nevypadáš.
2: Na co mě vlastně potřebují? Abych jim řekl, že tihle roboti za 11 milionů zabíjejí? To přece ví každé malé dítě.
1: Proto se na to chodíš ty. A pospěš si, dělej.
2: Ale jen jeden talent.
3: Je 9. května 1986 a americká kina dnes otevírají své brány sympatickému robotovi, co se rozhodl, že život je krásný a rozebrat znamená smrt. Číslo 5 žije.
4: Já jsem napočítal jsem jen 4, nepřepočítal srdce.
5: Jsem z toho Daněk, pane. Číslo 5 se jaksi vytratilo a jedno suše zmizelo.
4: Zrovna dnes.
5: Dobře, vyrozumte ostra.
4: Už se stalo, pane.
5: Ale fajn, výborně. Jedno nestrapit klid.
3: Číslo 5 pochází z vojenské stáje Nova Robotics, americké zbrojní firmy na bojové roboty. Stačí jeden zásah bleskem a z poslušného, naprogramovaného zabijáka se stává milá plechová osůbka, která chce poznávat svět a hlavně žít.
6: Zvíře, samec, skunk.
3: Režie se ujal John Badham, který dal světu Horečku sobotní noci, Drákulu nebo War Games. A proto není divu, že znovu povolal do hlavní role Stephanie Elishidi, která je v téhle dekádě doslova všude. Konstruktéra robotů Newtona Crosbyho stvárnil komik Steve Guttenberg právě ve svém nejúspěšnějším období a jeho protipólem je bezpečnostní šéf Skrader v podání G.W. Baileyho, který karikatury nafoukaných uniformovaných autorit hraje v 80. letech jak na běžícím pásu. Partu doplňuje Crosbyho kolega Ben Yabitua v podání Fishera Stevense, neustále žvatlající postava napsaná jako komický odlehčovač s přehnaným přízvukem.
7: Přerušit napájení.
4: Ne. Nemožné, porucha.
7: Jak to, že se to odmítá vypnout?
2: Třeba se to naštvalo.
7: Roboti z Kredze se nenaštvou. Nesmějou se, nejsou smutní ani veselí. Chovají se podle programu.
2: Jistě podle programu.
3: Za vzhledem čísla 5 stojí průmyslový designér Sat Mead, ten samý vizionář, který před pár lety navrhoval svět Blade Runnera. Fyzickou realizaci robota a animatroniku vedl Eric Allard a výsledek je natolik přesvědčivý, že číslo 5 v podstatě přehluší všechny živé herce. Recenze budou smíšené. Efekty a antropomorfizace robota sklidí chválu, protože číslo 5 alias Johnny je zkrátka neodolatelný. Topoví kritici Robert Ebert a Gene Siskel ale mluví o derivátu War Games, kde robot přerůstá kvalitu vlastního příběhu.
8: Buďte hodný.
6: Buď hodná, neplač, holčičko, slzy tvého štěstí a další známé hity právě vyšly na našem novém dvojalbu. Objednejte si je ještě dnes.
3: Box office ale mluví jasně. Film za úvodní víkend přinese přes 5 milionů dolarů a vystřelí rovnou na první příčku amerického premiérového žebříčku. Z původního 15-milionového rozpočtu vyroste výsledek na víc než 40, což se v Hollywoodu roku 1986 počítá jako zdrcující vítězství.
6: Překrásné žárovka.
8: Ne, slunce.
6: Překrásné, ne slunce. Překrásné nosorožec, želva, Volkswagen.
8: Aha, vy myslíte ten mrak? Vy to tak vidíte?
6: Aha.
3: Číslo 5 Johnny se stane jedním z vizuálně nejzapamatovatelnějších robotů celé dekády. Výrazné oči, humanizované pohyby a nekonečná zvídavost z něj udělají předchůdce roztomilých strojů, které přijdou po něm. Ostatně Andrew Stanton z Pixaru se k jeho vlivu přizná při vzniku Wall-E, byť nikdy přesně nespecifikuje, kde začala inspirace a kde podvědomí.
6: Rozmontovat mrtvý.
8: Ne, počkej!
3: Sci-fi komedie číslo 5 žije zaznamená takový úspěch, že se budou pravidelně objevovat snahy o jeho sequely či remakey jako závan nostalgie. Ale tato první verze zůstane nenahraditelná. Dokonalý produkt roku 1986, kdy bylo ještě možné uvěřit, že bleskový výboj může být začátkem skvělého života a především neotřesitelného přátelství.
6: Ne, poruku, Stefany. Číslo 5

0: I was definitely uncomfortable, I have to be honest. I was really uncomfortable. Yeah, I was listening to the lyrics. I'm in the studio and I'm singing the song and all of a sudden I was like, wait a minute, what are we singing about?
1: Mm-hmm. 13. května 1996 přichází Toni Braxton s prvním singlem z připravovaného alba Secrets a beat, na kterém jede, původně nebyl její. Kenneth Babyface Edmonds ho skládal pro Brandy, jenže Tony a lechtivému tracku sedl jako ulitý.
2: You can say anything you want.
0: So I was a little uncomfortable talking about singing about masturbation. I was like, Kenny, what are we doing? Babyface wrote the song. What am I singing? What are you doing?
1: You're making me high, napsal a produkoval Babyface s Brycem Wilsonem. Na doprovodných vokálech přiložila ruku k dílu Shante Moore a Mark Nelson. A co je inspirací pro tento horkokrevný text? Tony se nijak netají, že její první zkušenost s marihuanou zanechala v lirice docela výraznou stopu.
0: And with this album, I wanted to do something a little different than the first. I mean, familiar, but not redundant, you know? Yeah. Okay, there she goes again, same old short haircut, same old sad depressing love songs.
1: Single You're Making Me High bude její první číslo jedna v hlavní americké hitparádě. Opanuje hot R&B singles a za rok získá Toni Braxton Grammy za nejlepší ženský R&B vokální výkon.

0: hast eine neue Platte gemacht.
1: Ja?
0: Sexy Eyes heißt das gute Werk und es geht da...
2: V německém mluvícím světě přistává 24. května 1996 na pultech CD Maxi Single, který nikdo nečekal a skoro každý bude znát. Jmenuje se Sexy Eyes a za jeho vznikem stojí dvojice, která dohromady funguje jako zápalka přiložená k sudu střelného prachu. Bavič a performer Burger Lars Dietrich a rychle se prosazující producent a entertainer Stefan Raab. Muž, jehož kariéra právě nabírá páru na Vivě.
0: On? Augen?
1: Eis. Eiscreme.
0: Eiscreme.
1: Eiscreme, jo.
2: Výchozím materiálem byl skvělý americký hit Sexy Eyes skupiny Dr. Who z roku 79. Dietrich ho vzal, nicméně původní anglický text vyhodil oknem a nahradil ho vlastním. Trochu nadsázky, trochu absurdity. Přesně tolik, kolik potřebuje letní hit, aby přežil sezónu a ještě se usadil v kolektivní paměti.
0: Ice cream, was heißt ice cream auf Deutsch?
2: Single Sexy Eyes vyjde také na kompilaci Bravo Hits, odkud si najde cestu k teenagerům po celém německy mluvícím teritoriu. Ve Švýcarsku se vyšplhá na 11. místo a udrží se v žebříčku 10 týdnů a v Německu zaujme bez diskuze. Zakázané zmrzlinové kopečky chutnají nejlépe. Burger Lars Dietrich a Stefan Raab to prostě vědí. Sexy Eyes.
0: Wir müssen uns jetzt mal kurz das aktuelle Video angucken von dir, ja?
1: Sexy Eyes.
0: Da war ich

0: Z Československa vyrazil na světovou atletickou scénu 21-letý kluk z Mladé Boleslavy. Z mistrovství světa v Římě v 87. přivezl bronz, o rok později ze Soulu olympijské stříbro a zdálo se, že tenhle talent dostane svět dřív nebo později na kolena. Jenže v roce 89 přišla studená sprcha. Vážné problémy s páteří ho vyřadili z kolotoče závodění a vrátili ho na startovní čáru. Jenže Jan Železný není typ, který by se nechal jen tak udolat. V 90. na mítingu v Oslu už přehodil vlastní světový rekord o 2 metry, tedy 89 metrů a 66 cm. Barcelona 1992 mu přinesla olympijské zlato a tentokrát už s novým posunutým těžištěm oštěpu. V 93. byl Honza Železný zjevením. Hned v prvním závodě sezóny v jeho africkém Petersburgu poslal oštěp na 95,54 metrů a posunul světový rekord s novou konstrukcí náčiní. Pár měsíců na to v Sheffieldu přidal další rekord 95,66 metrů, krátce po zisku titulu mistra světa ve Stuttgartu. Mistr světa, zlatý olympionik a světový rekordman se ale nezastavil. 25. května 1996 na atletickém mítingu v německé Jeně přidá téměř 3 metry za vlastním rekordem a zastaví se necelé 2 metry od symbolické hranice 100 metrů, o které atletický svět dosud jen sněl. metrů a 48 cm z Jeny znamená nový světový rekord hodu oštěpem pro Jana Železného. Světový rekord, který stále drží i v naší době a nikdo se mu nedokáže přiblížit.
1: Unglaublicher Wurf von Jan Železný.
0: A jak to vypadá, ta magická stovka bude Jana Železného dráždit na věky.
2: Nakonec to nedopadlo, ale přesto ten výkon je asi kvalitní, když vlastně vydržel a v současné době ještě se k němu nikdo ani nepřihlásil.

0: Pod Sony Music vypouští do světa 28. května 1996 debutové a jak se ukáže jediné studiové album 23-leté Evaine Johnson, která si říká Puff. Album se jmenuje Miracle a vzniklo tak trochu náhodou, protože Puff přitáhla pozornost vydavatelství svým vokálem během spolupráce na soundtrackích, mimo jiné s Tupakem na Me Against the World. Sony se tedy rozhodlo vsadit na talent, který má v zásobě vlastní materiál, a přivolalo do studia All-Star tým producentů, kteří jinak pracují s Mariah Carey a Whitney Houston, Voltra a Fanasieffa, na rádu Michaela Waldna a Jermaina Dupriho. Dvanáct skladeb tvoří pozoruhodně eklektický koktejl. Hladké contemporary R&B se tuline s jazzovými harmoniemi, občas zabrousí do G-funkového groovu a rovnou zase vpluje do velkých popových balad, jako je Some Kind of Miracle.
1: In A&R, they kind of help set up the producers and all that kind of stuff, but usually an artist knows what he or she wants.
0: Album Miracle v americké hitparádě příliš nevynikne, ale za Atlantikem si Puff Johnson otevře dveře se singlem Forevermore, když se protlačí na top 30 v Británii i Austrálii a dosáhne na 5. místo na Novém Zélandu. Příští roky čeká možná největší vizitka kariéry. Puff Johnson bude předskokankou části evropského turné Michaela Jacksona. Album Miracle si tak svůj titul potvrdí. Nebude číslem jedna, ale byl to zázrak. Správně poskládaní lidé kolem skvělého hlasu Puff Johnson. Single Story.

0: Centry, číslo 7.
1: Tady střední Evropa.
0: Kód?
1: Bravo, echo 1-1.
0: Přepínám. Tady je Kittrič.
1: Je to bezpečné?
0: Na Royce.
1: Tady Ethan Hunt. Jsou mrtví.
2: Tom Cruise jako elitní agent Ethan Hunt dorazil hned do více jak 3000 amerických kin 22. května 1996 a rozhodl se, že tato mise nebude nemožná. Je geniální. Mission Impossible zbořila box office. Na konci měsíce má Paramount totální hit a začátek ikonické špionážní franšízy.
1: Můj tým jsou mrtví. Kolicin taky. Věděli o nás od začátku a disketa je taky pryč.
0: Pořádku.
1: Mají disketu, slyšíš? Ten seznam! Mají seznam!
0: Já tě slyším. Za hodinu v restauraci.
1: Ty jsi v Praze.
2: Celý tým agentů je během pražské operace zlikvidován, Ethan je jediný, kdo přežil a okamžitě se stává hlavním podezřelým. John Voight jako mentor Jim Phelps, Emmanuel Bear jako jeho záhadná manželka, Henry Czerny jako nelítostný šéf CIA, Jean Reno, Ving Rhames, Vanessa Redgrave a Kristin Scott Thomas. Obsazení jako z katalogu. A Ethan Hunt mezi nimi. Sám proti celému systému.
3: Takže to všechno byla blamáž. Byl to hon na lišku. Jo. Na krysu, která se dostala pěkně hluboko. Ale jak se řekl, ty jsi přežil.
2: Výrazná část thrilleru Mission Impossible se točila přímo v Praze. Karlův most, Národní muzeum, Kampa. Jedná se o jeden z prvních velkých hollywoodských blockbusterů, které si Prahu zapsali jako atraktivní evropskou lokaci, což pomůže pozdějšímu zájmu zahraničních produkcí o Česko a barandovské týmy.
3: Co kdybychom odtud v tichosti vypadli? Chápu, že jsi rozrušený.
1: Ještě nikdy jsi mě rozrušeného neviděl.
2: Mission Impossible volně navazuje na původní stejnojmenný televizní seriál, ale scénář se rozhodl pro kontroverzní zvrat v zobrazení postavy Jima Phelpse, což naštve část fanoušků kultovního seriálu. Tom Cruise není jen hvězdou před kamerou, ale i producentem snímku s rozhodujícím vlivem na akční choreografii i celkový styl a směřování budoucí franšízy. Skvělý Brian De Palma se ujal režie a máme tu paranoidní špionážní thriller se špetkou 70-kového stylu a blockbusterovým spektáklem. Kombinace, která se nevidí každý den.
1: Spal bych a odpočíval s králi a mudrci země. Ten krásl.
2: Kritici vnímají Mission Impossible jako lákavý snímek plný akce, napětí a lesku, ale považují ho za poloprázdný a bez duše. Nicméně diváci si to nechají líbit a pokladny kin vydají jasný rozsudek. Při rozpočtu 80 milionů dolarů snímek vydělá celosvětově přes 457 milionů dolarů.
4: Vy jste něco jako paradox.
1: Záleží na tom,
4: na čem.
1: Jestli je máte ráda.
2: Franšíza Mission Impossible, která tímto startem vzniká, přesáhne v součtu přes 4 miliardy dolarů. Ethan Hunt se zařadí po bok Bonda a Bourna a Praha si ve Spojených státech zapíše filmovou adresu. Mise splněna.
5: Kolikrát si myslíte, že už Hunt dokázal obelstit celníky a v kolika zemích? Tihle lidé jsou jako stíny.

0: je to.
1: Ty jsi smyslel, že bych ti ten seznam svěřil.
0: Zkus něco s prachama a potřísnu tě.
2: Dámy a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za týden.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak už jsem tady. Ještě si se trošku snídám, ale to nevadí, už jsem tady. Tak vám přeju všem krásné, nádherné úterní ráno a taky hezké sobotní odpoledne. Protože úterý a čtvrtek se vždycky reprízuje. Jo, dáme si Dexys Midnight Runners. Ty už jsem dlouho neslyšel, asi 30 let. Come on, Eileen. Tak si to spolu užijeme, jo?

0: Texas Midnight Runners.
1: A ding ding ding.
0: A ding ding do Ramaya. No, dneska to pojedu v takovým disco-funky stylu. Ale tohle jsem taky neslyšel leta. Afrik Simon a jeho Ramaya. Podíváme se, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svátek Stanislavy. Tak všem Stanislavám přejeme jen to nej. A zkusím z muziky vybrat taky jen to nej.

Tak to byl Afrik Simon a jeho mega hit Ramaya, Ramaya, Ramaya, Ramaya. A tady je Barry Manilow, Copacabana. Jinak dneska má přijít citelný ochlazení, tak uvidíme, jak to bude. Včera bylo krásně, bylo 25 stupňů, takže všechno na pohodu, ale prý to má vydržet až do víkendu, potom to ochlazení. Tak uvidíme. Tak Barry, pojď!

Tak, to byl Barry Manilow na Color Music Radio a za chviličku to spouští Billy Ocean a jeho mega flákota Loverboy. No, koukám zase do internetu na nějaký zprávy a chtěl bych sem vidět opravdu někdy pozitivní zprávy. Ale je to jedna negativní za druhou. Tak to vám prostě říkat nebudu. Řeknu vám jenom jednu věc. Mějte krásné úterní ráno a taky hezký sobotní odpoledne. Tak Billy, už seš tady. Loverboy. Jo. Tohle mě někdy baví dělat. To skoro každýho moderátora.

Break Dance Party, tak to byly Break Machine a tady to teď rozjede Carl Douglas. Kung Fu Fighting. I když z tohohle jsme si udělali trošku legraci, ještě s Milošem, a udělali jsme naší verzi Kung Fu Fandím. A fandit už můžeme, protože za dva dny začíná mistrovství světa ve fotbale. Tak Karle, rozjeď to.

Late, Carol King na Color Music Radio. Možná to trošku skočilo, ten Karl Douglas, ne? No jo, to je holt někdy technika, anebo taky někdy po ránu mi. To víte, já tady nemám žádný mixpult. Já nejsem DJ. Já jsem jenom moderátor. Tak vám moderátor Romeo přeje krásný den, krásný úterní den, ještě jednou všem Stanislavám všecko nej a taky vám přeju krásný sobotní odpoledne. CC Peniston, finally. 7.27 a 17.27.

I feel for you. Tak to byla Chaka Khan. Ano, dnes jako vždy posloucháte oblíbené Color Music Radio a ráno Romeo Show. Tak jak jsem říkal, za dva dny už startuje mistrovství světa ve fotbale a my budeme hrát první zápas v Mexiku s Jižní Koreou. Tak klukům držím palce a doufám, že Jižní Koreje dáme aspoň trojku, stejně jako Guatemala. Tak a tady jsou Chic, Everybody Dance. Tak doufám, že i vy doma, když třeba snídáte, nebo se mejete, oblíkáte se, povídáte si, takže si taky trsnete. Everybody Dance, Chic, na Color Music Radio.

Mít 7:45. Samozřejmě v úterý ráno a 7:45 v sobotu odpoledne. Tak, Dene,

Relight My Fire. Tak to byl Dan Hartman. No a za chviličku to spustí Delegation. Where's the love we used to know? To jsem neslyšel taky strašně dlouho. Takže přátelé, kamarádi, užijeme si spolu ještě dva songy a pak už to roztáčí DJ Friky. Víte, jaký je rozdíl mezi náma, mezi mnou a Frikym? Friky je DJ a já jsem pouze moderátor, který vám prostě občas pustí taky něco zajímavého. Tak, teď si dáme The Delegation, Where's the Love We Used to Know, pak přijde Diana Ross a pak přijde ještě jedno kafíčko, aby se měl krásný rán, stejně jako vy, a vám ho přeju moc.

0: letting it go.
1: When is the love you used to know?
0: We had a love the last long time.
1: Delegation na Koloru. 7 hodin a 54 minut. Tak, teď vám dám poslední můj dnešní song, který bude mít na svědomí Diana Ross. A písnička se jmenuje My Old Piano. Přesně tak, moje starý piano. Jinak ti z vás, kteří máte rádi Dianu Ross, tak nezapomeňte, že 29. července vystoupí v amfiteátru v Lochotíně. Tak si klidně můžete ještě teď koupit lístky. My Old Piano, Diana Ross. A já vám přeju všem nádherný den. A za chviličku už to rozjíždí friky.

festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aita Lee

0: Radio Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskot.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

Sonia Cher, které bylo 20. května 80 let. Jo, trošku mi to uniklo koračky a koráci. Takže oslavíme ji narozky malinko se zpožděním. Tak si dáme ještě dvě pecky.

0: vynikající zpěvačka, a taky herečka, producentka, ženská v modelingu a zkratelka Cher. Tentokrát je v remixu věcičky Walk in Memphis v rámci lehce opožděných oslav jejich 80. Protože se dělá 20. května, no ale dneska, pokud mě poskáte v premiéře v neděli, tak už je 7. června roku 2026. No a včera tomu bylo 6. června, kdy taky kulatiny, jenom o 10 let menší, 70. oslavil Jean-Paul de Coster, skvělý producent, který byl taky spoluzakladatelem partičky Business, mé oblíbené, no a od nich teďka uslyšíte lahůdku, kterou mám moc rád, a ta se jmenuje Get Into Trance.
1: Walking down the street, my heart.

včerejška čerstvý sedmdesátník Jean-Paul de Coster. Spolu s Philem Wilde stál taky za projektem Too Unlimited. Tady máme prodlouženou verzi pecky Faces. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain.

Hlasy patří Anitě Dos a Rayu Stingardovi. No a Ray Stingard je rovněž spoluautorem té skladby, která za chvíli zazní.

No a dalšími spoluautory jsou Phil Wilde a oslavenec Jean-Paul de Coster a jde o hned první hit Too Unlimited. Get ready for this.

A ani dnes se to neobejde bez oslavenců. Tom Jones má 86. Tak tady máme remixík od projektu Tempo. Větičky If I Only Knew.

0: Kiss.
1: Ano, Kiss, tak se jmenuje ta pecka, kterou v originále samozřejmě napsal a naspíval Prince, a ten by rovněž dneska slavil narozky, kdyby nás v dubnu roku 2016 neopustil. Tak si dáme aspoň ten origož vodněj, co?

0: kiss.
1: No a podobrou věc, tedy vydat se na onen svět, spáchal taky John Fletcher v roce 2020, a.k.a. Ecstasy. Rapper a spoluautor mnoha věcí, jako třeba této, od skupiny Woodyny. No a že to teda byla pořádná rap machine.

No, John Fletcher by taky jinak slavil narozeniny dnes. Kdyby na tomto světě zůstal a ke slaví určitě někde jinde taky hodně dobře.

nachází se taky na albu Houdini, ovšem máme jim pouštím maxi singlu. Ale na tom albu je taky ještě jedna věcička, na které se i autorsky spolupodílel John Fletcher, a to je otázka, zda i na onom světě je s tím nějaká nasty lady, protože právě tu vám pustím.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
7: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
8: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
9: V dnešním světě komputerů,
10: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
11: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
10: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
11: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
12: Sponzor pořadu.

0: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
1: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
0: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
1: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.
3: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma.

to byly Yes a The Only Way Is Up, nikoliv Eurythmics, jak si tady někteří mysleli ve studiu, ale tahle kapela v druhé polovině 80. let měla tenhle ten song jako asi svůj největší hit. No a začínala hudkářství na Color Music Radio, máme 8 minut po 8. Takový pěkný čas na kalendáři datum 13. června 2026. A budeme si hrát muziku 70. a 80. let. Do 10. hodiny je to živě, potom už ze záznamu, ale těšte se na spoustu zajímavé muziky, kterou se mnou vybírala i moje dcera, protože jsme přetáčeli v týdnu, a tak se budete moc těšit na spoustu zajímavých věcí, které jste dlouho neslyšeli. Do té doby na Color Music Radio spousta 70. a 80. dáme si kapelu Erasure a Blue Savannah, taky Laidback a Elevator Boy, nebo tady bude Peter Kent a Stop and Go. A na začátek jeden velký hit, který zazní dneska určitě v Lucernem Music Baru, nebo aspoň tomu budu věřit. A když náhodou by zaznít neměl, tak si ho u DJ Jirky Neumana vynutím, a to jsou Aha a Take On Me z desky Hunting High and Low z roku 1985. Tak příjemný poslech lahutkářství vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Melín. Hudební přání můžete do 10. psát na mail lahutkářství@radiokolor.cz, taky na Facebook nebo přes aplikaci, případně formulář na našem webu. A užijte si sobotu s muzikou 70. a 80. tady na Color Music Radio.

A Stop and Go na Core Music Radio. Máme sobotu s datem 13. června. Posloucháte hudbu 70. a 80. let. A my si dáme další muziku. Máme tady přání na Bonnie Tyler, potom Donna Summer, taky na New Order. Tak to jsou jako celkem pěkná jména. Tak já tady vyberu už teď hned, takhle rychle, ještě během vratického vstupu, nějaké pěkné kousky. Od Donny Summer si myslím, že taková krásná věc, kterou já mám hodně rád, je skladba I Love You. New Order, co vybrat od New Order? No, tak True Fate napsal Tomáš, to bychom si mohli dát, protože to jsme tady dlouho nehráli celkem v hudkářství, byť je to vlastně jeden z největších hitů a skladba, která pochází roku 87, která je taková celkem jako profláklá, ale proč si ji jako jednou za čas třeba nezahrát? A pak tady mám ještě přání na Bonnie Tyler. Tak od Bonnie Tyler jsem včera v Lucerně pouštěl Holding Out for a Hero, to je takový velký hit, celkem na to lidi tancovali. Pak jsem se ještě dovolil znova teda asi po 14 dnech pustit OMD a Enola Gay někdy ve 2 ráno. No lidi, někteří trošku zvláštně koukali, jim tancovali a měli z toho radost. Já jsem z toho tak měl radost, protože si myslím, že je potřeba kultivovat občas ty posluchače na té diskotéce. Ale od Bonnie Tyler vyberu tak nějaký kousek a když tak koukám, co tady mám v playlistu, tak kromě Holding Out for a Hero bych tady našel třeba skladbu Bitter Blue. Tu jsme se taky dlouho nehráli, tak si dáme Bitter Blue. No a na začátek tady bude skotská kapela Pilot a jejich Magic. Taky celkem zbudný kousek z konce 70. let v hudkářství na Core Music Radio. Taky nadále pište vaše hudební přání na Facebook i nám. Já se za chvíličku podívám i na mail, jestli tam přišly nějaké zajímavosti a dáme si další muziku. A tady už jsou Pilot. Potom na Summer New Order, taky Bonnie Tyler na Core Music Radio v hudkářství.

taková maličko ujetá kapela The Monotones, která pocházela z Holandska v 80. letech, nebo i na konci 70. let už tvořili. Tohle byla i skladba Edison, tady v hudkářství na Core Music Radio, a my si dáme další hudbu 70. a 80. Vy píšete vaše hudební přání, která můžete psát až do 10. večerní, sem do studia na hudkářství@radiocore.cz, taky přes aplikaci, formulář na webu, a ještě jsem zapomněl na Facebook, samozřejmě, kam můžete taky napsat. A tam to čtu všude, teď se ještě podívám ten mail, ten tam přes ten spam se vždycky jako prokousat chviličku trvá. Nicméně i tam se mrknu, takže pokud jste napsali nějaká hudební přání na mail, tak si je dáme za chvilku. Do té doby vás čeká kapela Cloud a Substitute, taky si dáme skladbu, kterou jsem včera pouštěl v Lucerne Music Baru, kdy jsem hrál, a musím říct, že tam přišla už hnedka někdy po deváté nějaká skupina zřejmě anglických turistů. A ti byli naprosto nadšení z toho, že tam hrajeme prostě jako i anglickou muziku, jako Madness třeba, nebo OMD a tak. A hrozně tam jako rozjeli. Tak jsem říkal, tak jim dám ještě jako nějaký takový ty anglický vychytávky, co třeba mohli znát a na co zapařít, tak jsem pouštěl Proclaimers a taky kapelu The Vapors a Turning Japanese. No a úplně jsem byl fascinovaný tím, jako co tam na to začali předvádět, jo. To tam prostě začali pogovat, jako narážet tam do sebe a tak. Už někdy po té deváté, takže to tam byla docela taková zajímavá atmosféra. Lidé na baru pak jako se ptali, co jsem to tam jako pouštěl za muziku, že takhle tam ty lidi šílali. Nicméně Vapors a Turning Japanese si dáme i tady na Core Music Radio, potom vás čeká ještě Mystic Rhythm a Killer on Rampage, taky Sheena Easton a její Modern Girl. Tady v hudkářství na Core Music Radio.

Tak to byly Wolfsheim na Core Music Radio, posloucháte Lahůdkářství, to už je sice začátek 90. let, ale co se dá dělat. Nicméně, živé vysílání Lahůdkářství dneska utneme o trošičku dříve, protože máme nějaké drobné technické problémy v Lucerne Music Baru, a tak se tam musím vydat o něco dřív. Tak vám tady ještě pustím pár songů a pak už bude záznam, který skončí někde okolo půlnoci. Tak se nezlobte, ale nedá se ho nic dělat, za týden si to spolu zase užijeme s muzikou 70. a 80. let. Teď vás čeká Matthew Vaudreuil a Break My Stride, taky Madonna a Papa Don't Preach. A na začátek je tady písničkové přání posluchače Pavla, to jsou Duren Duren, kteří budou koncertovat v Praze už zanedlouho, už se to blíží, a tak se od nich dáme Is There Something I Should Know tady na Core Music Radio.

Dance While the Music Still Goes On. Tak to byla ABBA, kapela, kterou máme všichni hodně rádi tady v Outcastu na Core Music Radio. Posloucháte hudbu 70. a 80. Máme sobotu s červnovým datem, konkrétně tedy 13. června, a posloucháte Outcastu s muzikou 70. a 80. let. A dáme si další hudební kousky, bude tady Al Jarreau a L is for Love, taky Azul i Nero a Mona Lisa, na začátek Naked Eyes, taky kapela, na kterou se hodně zapomínal z 80. let, byť oni měli spoustu pěkných věcí, ale moc se nic od nich nehraje, ani ten jejich největší hit, který se jmenoval Always Something That Remind Me, ale ani další kousky. My si od Naked Eyes v Outcastu připomeneme skladbu I Could Show You How. Tak i nadále vám příjemný poslech od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Navín. Užívejte si hudbu 70. a 80. a mějte příjemný a ničím nerušený poslech Core Music Radio.

začátku 80. let, tak je jedna z těch hodně zapomnutých kabel, které v 80. letech měly naprosto nadčasový sound, ale dneska se v rádiích moc nehrají. My se podíváme na jejich první desku From A to B z roku 1980 a dáme si skladbu A Map of You. Taky tady bude Peter Cornelius a Mitten Schmi. To je skladba, která potěší zejména moji dceru, která tady teďka při nahrávání lahůdkářství se mnou sedí a poslouchá a vybírá taky muziku, tak vám posílá tuhletu skladbu. Tomek se snažil daný pán zbalit nějakou holku tím, že si vymyslel historku o tom, že ztratil klíče a chtěl, aby ho pustila domů, protože venku je hrozná zima a mráz a prostě by tam zmrznul, že jo, tak jako jestli by nemohl jít k ní. No a ona to prohlédla samozřejmě a tak mu to potom oplatila, ale takový fakt jako hezký, milý text téhleté skladby rakouské, který se určitě užijete. No a jako první je tady Aliče a Summer on a Solitary Beach, taky moc hezká věc z 80. let. Tak i nadále si užívejte 70. a 80. v sobotu s datem 13. června.

Tak to byl Peter Cornelius a Mitni Šmy. Mimochodem Pavel Bárta nedávno ve svém pořadu Taneční party Pavel Bárty vysvětloval, co je to vlastně šmé, že to vlastně je z němčiny, respektive z rakouského dialektu, prostě jako je to šméčko, že jo, jak se říká v češtině, tak germanismus, tak vlastně je to takový ten jako taková ta ochcávka, že jo, nebo jak to říct. No a tak Mitni Šmy vlastně znamená jako, že s tím nějakým podfukem se snažil teda zbalit tu slečnu a nevyšlo mu to samozřejmě, protože jako šméčko se většinou nevyplatí. Nicméně my v Lahutkářství si dáme další muziku, bude tady Aneka, I Was Free, taky si dáme Léto v Berlíně od Alphaville, Summer in Berlin z desky Forever Young. A jako první je tady Miro Miro a Nights of Arabia, to je rok 1982. K mikrofonu se hrne moje dcera, ale asi vám nic říkat nechce, mrtí hlavou, že ne. Tak uvidíte, já si myslím, že stejně no, za pár let vám tady to moderatorské žezlo převezme po mně a budeme tady pouštět 70. a 80. zejména pak Austrop, ne? Ne, tak prej ne, tak prej vám nic pouštět nebude. Tak máte smůl, teď si dáme Miro Miro a Nights of Arabia na Color Music Radio.

Tak to byly Alphaville, Summer in Berlin, rok 1984, deska Forever Young, jejich debutové album, které mimochodem fakt nemá žádnou hluchou skladbu, tam jsou prostě všechny věci naprosto parádní. Takže léto v Berlíně za námi, dáme si další muziku, bude tady kapela Niagara a Quand la vie dort, to je francouzská věc, taky PhD a I won't let you down. No a dáme si taky Michaela Jacksona a skladbu Speed Demon. No to je věc, kterou posíláme všem těm, co jezdí po Praze autem, protože tam si teda opravdu rychlost neužijete, spíš stojíte pořád někde v kolonách, jak krásně vyjádřil řezník ve své songu Cyklo Peko. No to tady pouštět v autkářství nebudu, ale myslím si, že to bylo celkem trefná věc. Nicméně teď Michael Jackson na Core Music Radio, posloucháte stále autkářství, kterým vás provází Jakub Pemín s hudbou 70. a 80. let.

Billy Cliché a Sexy Girl. Core Music Rádiu. I po půlnoci posloucháte Houtkářství na Core Music Rádiu a hrajeme se muziku 70. a 80. let i kousky, které jen tak jinde neuslyšíte. No a teď jo. No to jsme se zatleskali teda všichni tady a teď si dáme další muziku 70. a 80. Alphaville a i Forever Young v speciálním dance remixu přímo od nich a i Forever Young v speciálním dance remixu přímo od nich z roku 84

Tuhle věc mám nová vinilu. Originální dance remix desky Forever Young, skladby Forever Young od Alphaville. To je přímo jejich produkce z roku 84. A vy posloucháte Lahutkářství na Core Music Rádiu a hrajeme si hudbu 70. a 80. let. A hrát si budeme ještě nějakou chvíli. Jsou tady Aha, Stay on These Roads, Maxáči. A předtím si dáme taky holku z vyšší společnosti. Už jste možná nikdy narazili, ale tady je tahleta verze od kapely Laidback, High Society Girl. I po půlnoci si hrajeme hudbu 70. a 80. a doufám, že vás to stále baví.

Tak to byl Sandus na Kolmzik rádiu a my si dáme OMD a jejich Telegraph. To je deska The Ships, rok 83, taky úžasná deska, úžasná album. A musím říct, že i po těch letech je to prostě parádní si toho pustit, možná vás to bude chybavit. A potom se podíváme do trošku novější muziky, říkal jsem si, trošku naředíme dnešního hudkářství a dáme si Arcade Fire a jejich Reflector. To je rok 2010, kdy vyšla tahle deska. Já pardon, 2013, bych řekl přesně. Jo. A backing vokály na téhleté skladbě nahrál David Bowie. Takže legendární věc, tak si ji užijte. Ale teď jsou tady OMD a musím říct, že tuhle věci tady trošku ve studiu zesílím dneska, je to při tom nahrávání.

Etiquette Fire a jejich Reflektor. A to je taky poslední skrba podcastu ve pátý den. Loučí se jako pelín od spolu mikrofonu. Dcera už spí, už a už se to pouštět nebudem. No a tak za týden opět zaslyšenou Freddy Žesek tady v sobotu od 8 až do pozdního hodin. A tenhle týden, jak jsem říkal, tak jsem do dcera muži baru, takže je to přetočené. Ale doufám, že jste se bavili a že vás zabavila tato muzika. Tak dobrou noc. Na Core Music Radio. A za týden opět na slyšenou.

Yeah.